zeleno, toble vlasy, z lepoty nechta naršete. Těty navždy. Zdůrano, toble vlasy, z lepoty nechta naršete. Těty navždy.

0: obléva si v lepoty nechta a chyta. Tě ty navdí. Stůranu tobléva si v lepoty nechta na chyta. Tě ty navdí.
1: Εν πλώ, 89,2.